Kým časy už nastaví, děše baví, počekaví, vojdana, dana, vojdana. Děše baví, počekaví.